Znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón, a já jsem náhle věděl, ano, to je on, to je on. Vyběh jsem do ulic jen v nočníku.

dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel.